0: Antenna 5.
1: Dámy a gospodo, dobrý den, vy už jste jedno zdaní na Antenna Energy, zájemno s Erik Vox, Seko, Rabo, Tendenom, 12, 15, časov.